el regal Venem a marx Venem a raix De gic se trec zu mi Ei, fa trec zu mi